0: Na koních ozdobených různobarevnými věnci zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Bzdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli 31. května počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou sedmi linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na část dne uzavře půlmaraton ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a bývalý průmyslový areál Svit ve Zlíně. Výlukově tak budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38. Po dobu výluky bude zřízena speciální linka X, která má dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Od Panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pawlikowského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pawlikowského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pawlikowski prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
4: Richarde! Co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

a hamuší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
4: Když tě vidím, Barbíno, jak tu sedíš, asi smutná, asi tě pozvu na víno, protože vím,

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Uherské Hradiště, staré město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: O Janu Svěrákovi jsme od snímku Betlémské světlo neslyšeli. Nicméně jeho další projekt dává vědět, že minimálně z kreativního hlediska je stále při síle. Svěrák připravoval film v utajení, vznikal 11 dní v České republice a 3 týdny v Řecku. Použil k tomu menší štáb, jež se i s herci musel vejít na palubu jachty. Motiv cesty a nenuceně úsporného řešení připomíná Svěrákův starší snímek Jízda. I v tom smyslu, že kamera nejen zachycuje cestu, ale přímo se jí účastní. Zároveň trailer nového snímku obsazuje motiv písně Mám jednu ruku dlouhou, která jízdu provázela, takže podobnost je vyloženě chtěná. Rozdíl je nicméně v tom, že už z upoutávky tvoří nový snímek Pět švestek k jízdě určitou paralelu. Zatímco syrová road movie oslavovala touhu žít, nepromarnit mládí a oddat se rychlosti, hrdiny Pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí. Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako spíš dokázat, že stáří není konec života. A těchto Pět švestek uvidíte v kinech již nyní.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Kyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém Seat Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Kroměříž.
1: Planete Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na 4leté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Kroměříž. Ráda bych vás pozvala na další z cyklu přednášek konaných v rámci Akademie třetího věku. Přednášející Martina Šlancarová tentokrát zamíří do dějin kroměřížského školství 19. a 20. století. Akce se koná 28. května v 15 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním, niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Hříčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalenda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

hledá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tramtadá.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíj!

Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt odstartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž. My guardian angel save my soul, the dark one too. Is faithful to the devil, let it be truthful, please our Lord.

0: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž jsme

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv však doufám. Pozdravím tam vlastně

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: zlata. Buď vůle tvá.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.